a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou, dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, ryjeme držkou zemi.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Za světla svíček mlčky učil se a bádal. A postel neznal dřív, než sedmou odbyli. Tony třel do mastí a ze slov vařil séra. Otaše po vsetín pak prodával, co splodil, když k zemi klaní.

Víte ono, holky, když klub se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu jí vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, zelí se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si většího světáka.

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pivem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dej mase mazdy. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

Před nějakým časem začal jeden chlapík bastlit něco, co se podobalo hodně velké kastli. Ptali se ho, co to bude, a on, že prý loď, a přitom byl na míle od jakýchkoliv vod. Říkali o něm, tomu straší ve věži. Nešlo jim to do hlavy, když viděli tu váhu. Brzy měla na délku loď dobrých 300 sáhů, 3 podlaží nad sebou a zavalitý trup, k tomu pěkně z boku velký vyklápěcí vstup. Říkali o něm, tomu straší ve věži. V tom vidí, jak míří k lodi žirafy a sloni, zebry, sovy, medvědi a též chameleoni, hadi, krávy, nosorožci, mouchy, pavouci, kolibříci v klokani, vždy pěkně po dvojici. Říkali o něm, tomu straší ve věži, o něm, tomu straší ve věži.

vznesu se do nebe. V peří se schovám a pohladím duši. Budu jen sedět

se bojí, jak malé kotě, když v klíně se stočí. Zavrním tiše, potichu počkám, až srdce mé se s jejich

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Na první den, hej na kachen, neklidně krouží. To přišel čas a oni zas odletět touží. Jen jako blesk

zalepili mi a taky duši pravdami svými pro moje dobro. Chodím po hlavní třídě u kina Dukla a moje zem je na dva díly puklá, jeden je můj.

že chci rovně stát, cestu svou si každý volí, říkal

tak to mě chlapče těší. Mýval jsem o tebe strach. Vzdušné zámky lodaj v duši, z ideálu zbývá prach. Hlavně bejt dobrej mužskej,

upřeně na mě hledí, ale chce se usmívá. Asi dobře je mu v nebi, spokojenost neskrývá. Pojednou se děda ztrácí, jak pod čepicí vlas. Naštěstí sny se

jsme zase trochu žít. První somlouva, další jista, a vysvobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přičíst na dluh života.

a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odcházeli a nevraceli se, jenom velká myš se mihla na zpátek.

dna ještě nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se v křečova v sevřím, aby chutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje přihlížení. Probuzení vzétí svého těla, které se ještě chvělo posledním zepětím přicházejícího pohledu.

tak jsem se zeptal, nemáte čas? Celá se třásla, ač zima nebyla, strkotem zubů tiše mi pravila.

Vzal jsem jí do bystra, aby se zahřála, se zahřála, vyprávěl anekdotu.

plakala. Došel jsem za nákupem, aby se vyspala. Došel jsem nakoupit a nežli jsem se vrátil, někam mi zmizela, tak jsem jí ztratil. Nový den churavěl a bylo pondělí, zůstal mi po ní jen dolíček v posteli. Čas je to jediný, co mi teď zbylo. Čas je to jediný, co ještě mám. Odešla s deštníkem právě když lilo. Čas je to jediný, co mi teď zbylo.

děťátko, přinésti do vroucího oleje vložiti. Peče se děťátko jak ryba.

Fí talíř vložiti, zlý pohan do něho zakrojí a děťátko k němu promluví a děťátko k němu

20 chlapů zaplnilo staveništní boudu. Účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu. Též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže. Tím

chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý tlapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to, že nejsi práce pro

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jabloní. Zašeptej prstem, má láska, i malý pohyb zní. Zašeptej prstem, má láska, je první, poslední.

hlavně, že prstům tvým rozumím.

ruce křičí a zvrhnou sklenku vína. Lecosti vyčtou a vzteky víří prach.

a tma u nás na patře zavelí spát. Zavřu se pod víčka, spočítám viny, jako už v životě tolikrát. Až hvězdy nad městem jak zrnka soli se světly neonů začnou se prát. Nechám, ať posypou rány, co bolí.

každý tiše, jako Jonáš v břiše sám. Foukám do ulity kouř z cigarety, každodenně unaveně, zatraceně. Bojím se, nebojím, domů šli jak ráček poustevník, do písku, do moře, do nebe. Tak ještě naposled kolu a led u švédskýho stolu, višně v alkoholu, z vesmíru dolů.

nejsi sám, že nejsi sám. Po dlouhé tři dny a tři noci, v útrobách, v úzkosti, v modlitbě, Bůh zří mě, nezří mě, tady v hlubině, v žaludku.

minuty si rozřízli slova, příboje rovná to jiných vět. Pospíchám k hladině, na rybu, na víně, máš mořský řas,

0: krátce po páté.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

Zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj řížín. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a laděj. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj stín.

Bora s očima plnýma skál a nebe. Byla jsi v horách,

na poprvé. Kdyby se stalo, že by to kikslo, na sebe dám deku, rum do sebe na ex, káře bych vynadal, ty zhnilá pixlo, zatím je to miláček, značky Kalex, vrm, vrm, vrm, vrm. Řeknu vám to otevřeně, ve škodovce tisícovce jezdím denně.

Ale jede Škoda 1000B z roku 65. Tuhle, když jsem jel na Jihlavu, přes cestu přebíhala černá kočka, smůla, nechtě jsem mi přejel hlavu. Za mnou hledí její smutná oči.

Viděl jsem slepici cestou do Hradce, přijel jsem vrabce a takhle se vám blížím k Brnu a pak jsme asi týden jedli srnu. Už budu Michalovce.

a byla tma. Měli jen jeden malej přehoz, aby zastavili chlad, a tý vlevo náhle jakýs předmět na zem spad. Její kabelka. Prokleli dvě kostnatý dámy, setmělej a zmrzlej sad, že musí zpátky pro ten krám, že prej přesky byly nový. V tom se zjevil cizí chlap a po kabelce

Pí se v temnotách, já napjatý a stišený, čekám, až se zbudí bach. Průvan lechtá v píšťalách, netopírům břicha, netopírům břicha a pod lavicí.

cizí náruč nehřeje a doma dveře zavřený, svědomí jak pomyje kalný pivo bez pěny. Ještě slýchám příkrý hlas, jdi si za tou druhou. Já složil hlavu na kůru a popíjel se fugou.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Kdo z nás do poslední kapky krve? Kdo z nás bez vání na poprvé? Kdo z nás mlčící a v první řadě? Kdo z nás na lázeňské kolonádě? Kdo z nás? Kdo z nás? Kdo z nás?

až přijde čas. Kdo z nás v ohňostroji o Silvestru, kdo z nás za svou mámu, za svou sestru,

0: až přijde čas.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, po které odplouvá, co mělo zůstati.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom

ukazující kam. Odcházím z nádraží, odcházím z nádraží a nejdu za nikam. Lenivý volný dech těch úst, která to zbyla. Lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá. Jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak? Co od té doby pak? Ach, je jen na

Včera jsem potkal stonožku, šla po ulici Oberlích, někdo jí dupnul na nožku. Zmrzačil stonožku a pak jsem potkal hlemíždě, šel po ulici a strašně klel, tak jsem ho kopnul do hýždě.

Dneska jsem sledoval myšičky, běhali po stěnách pokoje, chlupatý bílý maličký, než vlezli do stroje. Je, stroje na kusy rozkrájel. Lezli po stěnách rozkrájený, já jsem se u stolu napájel, když je ten stroj rozkrájel. Tyhle sny, ty mám rád, zvlášť tak po 10. sklen.

zvířeřem se jednou slíhá kulatej fousatej trpaslík, odložil si šatičky, kabát, trenky, botičky. Tak stál za keřem jenom tak, bylo mu asi všelijak, zřejmě proto hned, jak se zeslíknul, se znova oblíknul. Se asi přiskřípnul, tyhle sny

Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: No tak vidíš, už je ráno, pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že jsi řekl všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit, abys šel.

dávno pryč. Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči

kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou směl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno.

Milý slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odcházíš

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Tak si mě popálila očima, že jsem jak země v rozvalinách. Cítíš, která k to země klíčit začíná a jak se oheň k tobě vzpíná.

čas už se kránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červánku.

jednou jít, stát s lovcem okamžiků, mít podkrovní byt, vidět z okna Eiffelovku, či aspoň Brno střed. Jenže nemáme zrcadlovku ani dialekt, jenže nemáme zrcadlovku.

schodech, na vánočních hodech, teplý krok, ten primamok, ten dělá s lidmi divy, na to se mnozí diví, teplý krok, ten primamok.

zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku.

Měsíc se dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let mí řekl.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebréč a pojď, tak zle to nezačíná. Ach, smutky, smutky z hřmánku,

nové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co z srdce si nesu, co ztratil, mizí.

0: Madonna Donatella.
1: Před malou chvíli bylo 8.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Co se ví na břehu o království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne vranka, srdcem je u ní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve víru točí se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlovu uvěří slovům porybného, zase znovu, co kdysi bylo a co už není.

čas byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Každý anděl potřebuje jednou nebýt na stráži. Každý anděl potřebuje číst knížku i s tyráží. Každý anděl s chutí hraje místo trubky na bicí. Teď nevidí hada z ráje ani tebe v ložnici. Ta-da-dý-da-dý-da-dý-da. Ta-da-dý-da-dý-da-dý-da. Každý anděl potřebuje zhasnout.

0: si cvakl.
1: Ví, pane, si myslíte, že můžete zde ve voze si klidně bez cvaklé jízdenky být?
0: Ale já si vážně cvakl.

0: tak řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co?

Má vždyť je to v pořádku, kruci, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil, no tak to

Rozpusť vlasy kudrnaté, sedlám ti koně a nalévám čích. Burgundské víno rozesmáte, zbarví ti tváře a možná už víš.

může mít jak dítě. Schovej do chřívy chudelaté ruku svou, ať mne nezastudí. Až páže v šatu barvy zlaté.

0: spíme v leže, voní dole ve stoje. Královny baťáků, co čekají na svý prince,
1: až přinesou jim krabičák, anebo aspoň mince. Holešovické paničky jdou z kočárky bez dětí, kolébkami na smetí a vltávské jezy šumí. Co čumíš na ně?

0: až v pokoji zhasnem.
1: Je pár minut po 9:00.
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
2: psychologie,
3: patologie,
4: nemocí zhoubných,
2: nemocí zjevných,

0: milosti. Zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník. A ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník. A z lochu svoje tejma auťákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty.

0: já beru bony.
1: A já zas marky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do vaříže.
2: Vybrat si svoje tajný vklady,

Jich dolíčky, věř mi má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama pravili.

tvůj pohled, tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. A protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Máš totiž tělo jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

že porcelán není organická látka, je na tebe kotě neutronka krátka. Máš totiž srdce jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Já marně hledám to místo.

mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

rukou svou hlavu sehni k ramenům. Kyrilie, Kyrilia, nevěř Boleslavu, bratru krutému. Kyrilie, Kyrilia, sláva ti, vévodo náš. Pozdraven ty, kdo v péči.

náhodovali pili. Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia. Na Německu

0: pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: že šel bych zas rád. Odpověď čekáte, nasrát, jo, nasrát.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

jsem na disku, popíjel skotskou whisky s mechanikem firmy IBM. Brejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, napřípadáš si jako Titan League. Reprezentanti z Oxfordu válej si praky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací čas.

že nic nevyjméno, přesně jako na hlavu padly. Čouveče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci temže, víme, že chtělo by to strukturální change,

Pozvala si mě včera na hlt vína, na večer důvěrností ve dvou snad. U dveří visí tvoje krinolína, přemýšlím, co bys

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

tak, i bez tak točí se svět. A ty jsi právě tady a teď, tak zakloň hlavu a nech si to zdá.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Byl bych z té bitvy rád zběh a ty si zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

propracoval. Jsi pod proudem, jsi nabitá a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě zařít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Je slyšet jenom náš dech a to, jak si koušeš nechty. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté. Srdce už mám samý stech a ty si dál koušeš nechty. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty? Něco se trhá ve švech.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.

pak řekla, že mám odejít a nevracet se k ní. Každý námořník je nevěrný a nic ho nezmění. Oh, nic prý ho nezmění.

Koupil jsem kostel v Sudetech, do lámu navracel svý dům. Schovával obrázky po dětech, od prahu vymetal bídu. Koupil jsem kostel po Němcích, kostelík sudeckou chalupu. Duše a panenky v kredenci, slyšáky chodil jsem

Koupil jsem kostel v údolí, ve strání hledal jsem Boha. Houby a brusinky, cokoliv, hledal jsem sebe a našel jsem oba. Hledal jsem život, co nebolí, nenašel smíření bez viny. Nad střechou kroužily sokoly, hořelo srdce.

chudý jak šťáva, z jeřabin těžký jak vzpomínka.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Když sám si někdy výjdu ven, tak harmoniku v rukou mám. Já noty nikdy neviděl, jen houslový klíč.

Já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagon se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuky z ní se začaly krást. Tu někdo zatáhl za brzdu, jak se to mohlo stát. Já opustil jsem rychle vagón, po náspu jsem pad. Než jsem se probral z údivu, vlak v pohybu už byl. Jen lidi z oken volali,

0: Pořád se potají, co je v tom domě porostlým řečťanem.
1: Trochu jsem se bál,
0: abych nevzbudil psa, když přelejzal jsem přes braňku. Ale pes jako starý známej zavrtěl ocasem a pokračoval ve spánku. Šperhákem zámku, otáčím jemně, zkušeně a obezřetně. Pak chvíli stojím na prahu, aby si oči přivykly ve tmě. Od někud slyšet chrápání, to pán domů spí s tě spánkem netušících. A nebo možná, jak už to bývá, vyspává po opici. Rozlížím se kolem, co bych sebral, co nacpat do svýho zlodějskýho vaku.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Trochu nálady, trochu záhady, kousek přízně na dálku.

Bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé tlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá, jen šlápot pár tou cestou kráčí.

is coming. And the dogs, which get ill, we

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jen tak tu sedím a myšlenky si plynou, každá z nich odejde dřív nežli já.

Jestli jsme ztratili se, můžem se najít zase. Když cestou nezemřeme, prostě se rozhodneme. Když cestou nezemřeme,

řemeslo. Kráva, kůň, kráva, kůň, bejk, jen kdyby to víc neslo. Pod vepřovým pasem leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo. Každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD bejka obecního, dostal ránu palicí a usnul jak dřevo. Z řezníků netuší nikdo, co se stane, že se bejk zas probudí a rozzuřenej vstane. Kráva kůň, kráva kůň, kráva kůň, bejk.

doktora s klackem v levý ruce. Praxi on měl velikou, však přepočítal se. Na svý kůži pocítil, co má ten bejk síly. Odváží ho sanitka a je bez svých brýlí. Kráva tvůj, kráva tvůj, kráva tvůj bejk.

schodů, řítí se do dveří, za kompetentní osobou podepsat příměří. S dokumentem v uchu běží na vrátnýho, ať všechny bejky propustí, vše je zařízeno. A tak bejk statečnej zachránil svý stádo. Kupujte si v lese

Folk je železná košile. Radio Folk.

do pichlavých listů tvých jsem zabořil svou hlavu tich a už si pletu sever jich a nerozumím smyslu knih. Už je podobnou kaktusu schováváš doma u brusu, aby tě skrýváš očím všem, tak za tupce

Holky barvy bronz a barvy pivní sír. Holky, co nosí vpředu nukleární zbraně. I holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky hrádodajky. Holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak Skrylovovy bajky. Ale žádná, věř mi, neumí být

0: sestrička, až ňadra poskočí a udělají pink. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdný světlík, ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý jak ornelamuty, královny krásy rozhodnutím poroty. A holky, kterým sluší každý pytel z juty, ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

pošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví podle našich přání. Bude to čas nádherně ztracený, čas

Vesta super ega povolí, před námi leží lehko vážné cokoliv. A panoráma péřový, další malou smrt

a i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. Mizí, mizí. Dnešní den bude pomalý, pomalý den takový, pomalý den. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás, pole bitevní opustí. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás, pole bitevní opustí.

dálnice, to je stoka z městských stok. Z lidí tam šelmy slyším jejich krok. Musí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pán Bůh a policajt tě opatří.

kráčet prachem podél cest. Zamává na mě a já dávno vím, že ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká, dálnice to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tamhle u třech skal. Díky vám,

pasažéru bez tváře. V tom obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhej břeh. Měsíc roztříkl svou bledou

Zem, že mi zbývá jen pár chvil. K třem skalám bylo to tak 9 mil. Dálnice to je stoka z městských

Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě je dříve než brzy. Dnes už i pozdě je dříve než včera.

už není žhavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

Barony, Hráči a Vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas, abys od stolu vstal.

handy akce, zajímalo jí zboží, co už prošlo. Dopisovala

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Dní moudra, sakra, co teď? Tam, kam se teďka chystám, není cesty zpět, tam možná zprávu, když zadáš pin, obdržíš ji spod kopretí. Poslední větou můj epitaf. Nevím, zda způsobil to ten můj dnešní stav, kamenem hodíš.

0: tečka černej dní s pistolí v ruce, tak uber plyn, v posteli svůní kopretin.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
7: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
8: Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvy, se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou. Všechno je připraveno k velikému bubnování, chlapcům už nabíhají žíly. Děvčata v bílých šatech nastrojili vykládané stoly. Každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost. Všechno je připraveno k velikému bubnování, jen na povel se čeká. Jeden se teprv vylekaně sklání a druhý už smeká. Beránek blout už zapálil stráň, srdce jak v máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Ryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obejmi mě stehny, než skončí tohle dějství, svou hlavu k mojí sehni a zašeptej mi o vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí o plášť, kohoutí ocas na korouhvy,

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Náš život je jen malý divadelní kus.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

prapodivné postavičky a za dveřmi zcela mlčky začaly se v klidu zadit do zástupu.

Včelí medvíci mu dali nejlepší med z louky, kde sami bydlí. Pat a mat mu vlastnoručně opravili rozbitou starou židli. Z klobouku pak vylezli dva králíci a zatančili k popukání zdravici.

tak mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu.

Pa, která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, ona mě trápí malinko na čer.

peklo je potažné sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře vesmíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čem?

To je pochybný místo a je snadný se v něm ztratit, obzvlášť pro ty, co nevědí, komu za ochranu platit. S tebou je to jiný, ty máš mě a já ti řeknu, o co tady jde. Poslali mě zhora, abych ti dal do života radu. Jasně, že ne, zadáčo, ty káčo, to myslíš, že kradu, tak cáluj a neříkej, že žádnou pomoc nechtěla. To se přece nedělá, držet si od těla svýho strážního anděla. Vždyť já vím, co je v nebi in, já znám číslo na Boha, já znám i jeho pin. Když chceš nebi uspět, řeknu ti, s kým chrápat, a co se stvoření světa týče, čí si myslíš, že to byl nápad. Jo, mě je prostě dobrý znát, tak mě holka nechtěj štvát a neskoušej si stěžovat. To by zřejmě ještě nedošlo, jak je to s tebou vážný, když jsem zrovna já tvůj anděl strážný. Jsem anděl, co tě

jsi holka divoká, padla si mi do voka a orgazm přesíráš, že bys měla dostat cenu Alfreda Radoka. A ne za vedlejší roli, když jde o akt pohlavní, jsou tu jenom role hlavní. Takovýmu éru jako ty můžu zařídit kariéru, když nebude dělat drahoty. Jasně, že to bude něco stát, ale můžem se domluvit i jinak, když mi bude stát. Cože, jaká morálka, tohle je normálka, je anděl, potřebuje prachy na kafe a cigárka a nějaký to povyražení.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

do pláče, do žalu. Se šátkem na oči hrál jsem slepou bábu, točil se po hlase

podél zdi v tichosti. Zmizel do neznáma. Klepal jsem kosu. Brala mě od spodu.

Léto je u konce. Podzim byl ve vzduchu. Ztratil jsem v paměti to, co bylo včera.

vůl, tak budeš taky dobytek, kdyby se zpominul. A když je otec trubec a matka královna, tak

svini za matku, tak budeš zase prasetem, ber to a nezmatkuj. A když má otec kotec a matka čukraje, tak budeš

0: slyšíš mě hrachu.
1: Hola, hej, Staňo, slyším tě prachu.
0: Co děláš hrachu na tom druhém kopcu? Paseš tam barana alebo ovcu?
1: Sedím se jenom tak na zelenej mezi, to nejsou ovečky, to jsou naše kozy.
0: Co to máš hrachu na tom svojem těle, že aj zdaleka je to tak bělé?
1: Hej, nová je čistá košulenka moja, vidět je na dálku.

0: Pravda, Staňo, pravda, fur v hlavě mám, kdy tvoju loňskou gořálku ochutnám.
1: Kriste, pane hrachu, musím hnedka jít. Vždyť já musím doma ještě slepky pokludit.
0: Ano, rychlo utěkaj za tu vašu havěťu, teďka, když už

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Kdysi mě někdo vzal a nalepil na mě známku.

0: nechtěli.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Taťána Míková, to je ženská špičková. Počasí, když předpoví, vždycky to vyjde

to Romana Vítová, ta vůbec není taková. Je nám všem jasné, co chtějí chlapy, aby k ním vystoupila z mapy. Ta Romana Vítová nás k obrazovkám přiková a oči bloudí skutečně všude, jen nikdo neví, jak vlastně bude, jak bude.

Taťána Míková. Ta vůbec není taková. Decentní dekolt a sukně akorát umožní se předpovědi dostatečně.

bude nad Novým Zélandem. To si piš, zase omládnem. Zima už se posouvá, dala si na čas jako vždycky, sní de facto sporadicky je jaro. Zima už se posouvá a ptá

dávno zbalený pruty prej, se nedovyvinutý, je to jako v pohádce, když rejpeme se v zahrádce. Letos dám hodně papriky, mám plán. Doma říkaj zakrátko, že jsem jak hajnej robátko, pořád jen bloudím po lese a sám, no a nebo s tebou dám.

Mám, sto chutí šlehat vodu dám, svý ženě pěknou sodu mám. Dávno zbalený pruty prej, jsem nedovyvinutý, au, to slovo skoro neznám, au, najednou zní mi cize, au, au, ať počítám, jak počítám, si pěknej obraz, já jen rám, rám, rám, rám, rám, rám, rám, tak teda pojď se mnou, to byla jenom sranda. Zima už se posouvá, bude nad Novým Zélandem. To si piš, zase omládnem. To si piš, zase omládnem. Na chvíli.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Léta jdou a hroby přibývají,

s mým vodovodním kohoutkem je trápení. Pořád brečí doucpané vany. Řeknete si, to je špatný těsnění. Ale věřte, nebo nevěřte, tyhle kapky, ty jsou slaný. Vypadá to na mou věru dojemně, zvláště pak

Válím tady za rohem, tu váze suní. Pojď blíž, snad se nebojíš. Vem si ode mě kokosku, trošku už hůdlena. Spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B. Vem si kokosku, nebuď blbý. Vem si ode mě kokosku,

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Doba nás pálí, pálí jako jizva, z levý strany tlak a z pravý strany výzva, abychom se mohli na Ázii chytat, neučme děti chodit.

kde jsem jen slyšel tenhle smích. Snad kdysi s mojí spadla na polštář, to všechno už

stává a já musím ven. Hraní káva mi voní benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytné, židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek, sový, modrý křeslo nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru, na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky, chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu, televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít, proto nesmím zapomenout autobalzám vzít, ještě bednu vercajku a teď už můžem jet, my jsme trampy motorový.

ostřice. Jeho zase trápí, trápí, co odepsal z dlaní, než si spálil ruce v cizí hranici. Teď mu jeho výheň, výheň

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Poslouchej, kotě, tebe tlačí asi něco v botě, já ti

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky. Poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi,

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka,

Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou ukrajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.

odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zalepil obálku, uschoval obálku, uzavřel aktovku,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

stůj, já volám prosím stůj, vlak nic učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píštěla řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šak jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářskej klíč.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda mráz. Vletí k vám oknem něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo, že jaro nedělá.
1: Hudba hory přenáší.

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika nám

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská smyčka to

zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zrcadlo žádám denně o radu.

inteligentní, a nebo radši pivní. Do práce vážu, což není hloupé, lodnický uzel, tam se to houpe, až půjde o krk, mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smysl

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral pajku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, za brzdě tedy jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

co když zastavili jsme se, nebo třeba jedem zpátky. A pan Galilej tu není, aby četl mezi řádky. Co když ztratili jsme třetí rozměr.

seděli v parku, ona a on. Slunce už haslo jak lampion. Pohlédla na něj a sladký zvon až v kostech cítil znít. Měl rovnou odejít sám a někdy zpět vědět, že jak mlýn se točí svět. Okolo řeky šli pak dál, ten zmatek v srdci já dávno znal. Na konci neon zablikal, to nápis hotel.

odešla od něj, ještě spal. A někde v dálce saxík hrál. U brány slepec děkoval za minci ozenou.

0: Pro básníky možná pojem, jenže zrovna mě protáhla hnojem. Do dneška mi šrámy srdce vroubí. Jako vy jsem u ní leštil kliky, dělal troubu, měnil zvyky, a pak mi přitáhla mrcha šrouby.
1: Jestli něco můžu dodat, radím vám se před ní schovat, moje zkušenost je totiž stejná.
0: Pro nás je na hlavě máslo zvykem, odpovědí s otazníkem, ještě že jsme tady mezi svejma. Vždycky, když to nejmín čekám, na ní nemyslím a jen tak těkám, někde postává a stydce voní. Bývá milá, cudná, podmanivá, neprudí, nezývá, když se zeptám, kolik je, řekne tři sloní.
1: Jenže není všechno, jak se jeví, na povrch vyplavou plevy, brzy skončí kouzlo noci letní.
0: Láska bez velkýho ptaní, všechny vklady krutě zdaní, z cenných papí

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud neprosil jsem o pomoc. Nikdy jsem netušil, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek, dokud nestratil jsem.

Nikdy neviděl jsem obzor, dokud před ním nevyrostla zeď. Nikdy nevnímal jsem barvy, dokud je nepřekryla šeď. Nikdy nevěděl jsem, co je voda, dokud ji mráz nezměnil v led. Nikdy nechápal jsem lehkost slova, dokud jsem neokusil

Nikdy jsem neslyšel o druhém břehu, dokud jsi stála na mé straně. Nikdy necítil jsem teplo, dokud mi neomrzly dlaně. Nikdy nevěděl jsem, co je úsměv, dokud nepoznal jsem strach. Nikdy nevěděl jsem kámen, dokud se neproměnil v

Nikdy neviděl jsem ráno, dokud neprobděl jsem noc. Nikdy nevěděl jsem, jak mi scházíš, dokud nekřičel jsem o pomoc. Nikdy nevěděl jsem, co je doma, dokud jsem nebyl dlouho pryč. Nikdy nepoznal jsem zámek,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Sedíme u rozlitýho stolu na vzduchoprázdnou lahví. Jsme douškem světa.

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padé. Už i v iluzích se kradou.

studenej večer venku poletuj. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hrajeme?

0: co malý zbavil, co ti z očí kouká, když máš něco říct. Co malý hlakom, co ti z očí kouká, když máš něco dát.
1: Sto malých puberťáků nosí, že jsem prýma statku a já se musím smát, když se má je zachovat jako chlapce, jako

stůj, já volám prosím stůj, vlak nic učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píšťala řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šach jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářský klíč.

Večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda mráz. Vletí k vám okna něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem věděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a si ji tížilo,

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

0: ne Vetešníkem.
1: Ne Starožitníkem. Na, na, na.
0: Ne Vetešníkem.
1: Na, na, na. Byl Starožitníko, Vetešníko, mastičkáře.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
3: Je pár minut po 21.

Než vyjdeš z domu, než cvaknou vrátka, hoď ještě pohled, hoď do zrcátka, jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách,

zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zrcadlo žádám denně o radu, jaký mám uzel dát si pod bradu.

půjde o krk. Mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smyčka

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem.

cestě nového života zasvítil docela malý. Ve mně nebylo pro něho bezpečí, a tak jsme plamínek sfoukli. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná, možná, že rovnováha.

tvou hlavu v davu mezi tisíci, se slzou z rubínu na rtech. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale

demo, břicho si plní, ten bere všechno, tomu je s nás, ten bere všechno, tomu je s nás. Na cestě za svojí jistotou přál jsem si potkat tebe, i když to vonělo čistotou, zůstal jsem v boji sám.

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Z Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřený kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když jsi happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení, rozumíš? Mě říká. Když jsi happy beat, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

0: and wanted to the sounds.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bezvaží, musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, a těma se pak vracet, a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvažit, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu. To say hello, your native house.

Kročila ke své první zpovědi. Pamatuješ stromy v parku právě rozkvetly.

kterým všechny své návštěvy provádíš v mírných rozpacích. Já jsem tím městem, ve kterém dávno znáš každou cihlu i díru v plotě. Já jsem tím městem, v jehož ulicích a zahradách se kdysi jako šestiletá až do půlnoci hledala

ani let, jen bezejmenné přítmí, kdo zkusí to dnes první, jistě pohoří. Ani potom, ani teď, světla výkladních skříní, kdo tě nehřeje a přitom

Ani bouře, ani blesk, možná občas trocha slzí, někdo dotkne se tě zlehka, už jsi promoklá. Ani touha, ani stesk, ale člověka to mrzí, že v takové chvíli

léky ani plyn, ale dáš si pár tahů. Všichni, co tu sedí, jsou tví staří přátelé. K sobě nebo k ním, v tomhle kolotoči vztahu.

0: Mnozí politici u nás po zásluze zdravě spí, zahřívá je dobrý pocit, jak nám slouží se vší ctí, pevně věří v moudrou vládu, jež vše zná a všechno ví, pročež každý její návrh bez váhání schvalují. Najdou se však také tací s odvrácenou pověstí, ti pro samou hořkost nespí a jsou ovšem beze cti, žádné vládě nevěří, vždyť každá zpívá jen tu svou, pročež každý její návrh bez váhání zamítnou. Tihle boří, na co přijdou, tam ti drží prapor cti, a jak jim mávaj, druzí teprv dostávají své pověsti, zjevně nám tak mohou pouze dvojí možnost nabídnout, buď to vždycky všechno schválit, nebo vždy vše zamítnout. Oč pěknější by bylo, kdyby ti, co zdravě spí, byli kapku kritičtější, to též platí pro ty zlí. Tehdy každý zaváhá a teprv pak se rozhodne podle toho, o co půjde, jednou ano, jindy ne.
1: Řekni mi, lásko, řekni, co ty si vlastně začal.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: me. I po těch letech, co jsme spolu,

On vždycky večer zaťukal a nesmělý se zdál. Tu štrůdl, jindy trubičku

pytle s vůní kávovou, prej domů se mu nechce. Tak nedivte se prosím vás, když láska z toho byla.

chlapík, co tě chytí za rukáv, malá ryba, co se v kalné vodě třpytí.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má

0: Dál a dál, tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespím

zpět. Tolikrát já si tím hlavu lámal, co slíbil mi zrádce svět.

měli, polechtali, pohladili a pak někam zmizeli. Jednou z nich je píseň tato, jachta zvící 10 stop.

Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

daří se nocím i dnům. Šmíra si tam rande dává, ať přijdeš pozdě nebo o rozum. Závist je rozkvetlá louka,

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Po Pražece plavili se na pramici. V praškole neznali

A z předloňska hřeje jak před vteřinou, co zbude za stopy, kdo nám je závidí, s životem bílých měst, že kroky dvojic splynou. Pro děti v skicáři pár kreseb a nic víc, zmizíme v kuličce paměti, ještě slepá, už dveře vagonu

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

oči se skrývá něčí tvář. Častí lidé ztrácí svatozář. Sny se pomalu mění, bludný kruh mě při životě drží, že ještě dýchám vzduch. Jsem jiný, než chci být. Vše jde dokola, podzim, léto, máj, bílý sníh zas pokrývá celý kraj. Malé vločky se snáší níž

tuhle melodii. Dokola hraj, snad stromy zas, vlaštovky přivítaj, lidi se změní v lidi. Na nejmíň, jakou hru hrajou, dost dobře

vím, že na srdci mám tolik slov, jež mi bezpečně stačí na proslov. Možná bych měl na vše zapomenout, síly však nemám, jak se rozhodnout.

sleze, ze srdcí poslední sníh, život se bleskne zas v očích mých, vyběhnu na stráně, jen v pantoflích a užiju si svůj nespoň.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Jsou mužiky, které neumíme popsat, co život mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša hopsat, či jinak, co je hloupé vyplnit. A postiženi dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zuřivě se všude kolem střílí. My nemůžem, jak tíhnem k životu. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybíjí.

probudí vás ze sna, tam někde v hlavě vzadu zasutý, a vrací se, když jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosí svědí, při trapnosti je nepoleje víc. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví.

popsat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví, touhou po životě hladoví a na zápraží

0: které vyšly v roce 2020 a později.
1: Jak bumerang, jak flashback, jak výroční deprese, vrací se mi stále na mysl. Proč se tyhož krásu člověk sotva unese, je v posledním levlu.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a tak prostě běží a barví si vlasy. Jen na půdě občas, v truhle se starými dobrými časy.

otevřeli v nebi linku na krizový případy. Zavolej třikrát svoje jméno a třeba pošlou zprávu. Tisíce let expertíza na vztahový dohady. Všechny reklamace řeší Chárun v černým hávu. Včera poslali tě pro nákup na rodinnou večeři. Na strohadle vrásek naporcuješ koudu. Špagety se motají jako slova, kterým nikdo nevěří. Už je sousedovic kočka, šije na tebe boudu.

0: nakopnutej paličkou. O Vánocích kafe neslaď, stejně bude hořký. Sousedská divadelní slavnost kořeněná rýmečkou. Už i cukrový a stromek slyšej tvoje nářky.
1: Tak halo, tady linka na krizový případy. No zavolejte třikrát, my se vám ještě ozvem.
0: A pak osamělý 3+1 na všechny příští dohady. Čas na stejný divadýlko s jiným názvem.

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

vojenský vůz plný hadrů a cárů projíždí les. Voska má brýle beze skel, nuda a hnus, připáří se v páru nahoře pes. Obrazy lásky, nehezké peklo,

černá infuze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod. Snad mi tu ještě nalejí pek.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Slunce zapadá za tvou hlavou, tam mezi stvoly

to nezažije. Opojný vánek, křehká melodie. Do všech porů si to užívat.